hladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzál. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí. Spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

umírat a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

0: Vída a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, habadu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Tak pojď.
2: Říkala mi jednou Hana. Říkala mi jednou Hana. Říkala mi jednou Hana. Neříkala mi nic. Já jsem si to vymyslel. Říkala mi jednou Hana, jak koupila si Havana. To je ten doutník až z Kuby. Dala si ho pak do huby. A když se nadechla kouře, strhla se strašlivá bouře a odnesla ji na Kubu. Černoch udělal
3: bu bu bu.
2: To je tak dávno, to je tak dávno. Hana to zapomněla, už si to nepamatuje. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana zatím vyzrála, stala se z ní dospělá žena.

0: když si vzala černouška, zašeptala mu do ouška:
1: já nejsem žádná Kubánka.
0: Doma mi říkají Hanka.
1: Ten černoch říkali mu Ben.
0: Vystartoval z chatrče ven,
1: vesnicí pak plášil,
0: už ho nikdo nespatřil. To je tak dávno, to je tak dávno.
1: Hana to zapomněla, už si to nepamatuje.
0: To je tak dávno, to je tak dávno.
1: Hana zatím zestárla, stala se z ní ošklivá.

Když jí do hrobu dávali, všichni černoši zpívali pohřební píseň plakací a našli se i tací. Co řekli ta naše Hana, jen kdyby byla nadána, nevzala by si Havana, ale žlutýho banána. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana to zapomněla, už si to nepamatuje. To je tak dávno, to je tak dávno. Hana zatím zemřela, stala se s ní suchá.

Hle, kde kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají. A trápení jsou někde v dálce a kolem je klid. Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí.

sladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej, kriminály, příživníci a jen podobní. Barometr ukazuje stavy infarktový, polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví, a tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří, detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou.

zas na živou práci po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupám přehled o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

hostem v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač našlapují tiše, jsou všude kolem

kdy slunce nevrhalo stíny, stařičký stavení s podlahou zdusaný hlíny, kde zastavil se čas na stěně v kukačkách.

myslí, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten čas, ještě nešel spirálou víru. Týden jak měsíc byl a na fatře jak na pamíru. A otvíral se svět za každou stanicí.

řeky všechny přebrodí. Do časů lepších i do těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců, prastarý mořský dno, podivný tlupy bez domovců.

těch zlých, abych věděl, že dvakrát nic nestratím. Vzpomínáš na ten vlak nahoru do skal a do pískovců.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: a hraju song bavýho léta. Roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce má lev. A ten druhý zas nůž, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lev, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl

Nezasněží, už nezasněží, špatně se zodrazil, ty chlape, nehodná bídna. Nezasněží, už nezasněží, nechal si ji roztát.

stáji. Už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží. Jenom

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zpráv.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal.

pár chvilek nevinnejch. Že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat.

vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Polám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. To dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem naschledanou, vydrž pravdy aspoň kus, ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který

touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova zebna kalnou vodou slunci vstříc. Jsme jen jeden, jsme jen jedna, jsme jen jedno, vzdušné tak rozplynou. A hned ráno znova zebna kalnou vodou slunci vstříc. Jsme

0: naše štěstí v neštěstí, že má radost je tou tvojí bolest tvá, mou bolestí.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

štíty bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda beznadějím zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje,

Ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě budu pět.

postavy byl menší, nosil směšného ježka, dres mu byl velký. To je fakt. Ale uměl dávat bodičky, jak nikdo na světě. Byl začátek normalizace.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe tam se čísi. Je to pěkná řádka let,

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho. Takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela, taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let a moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiřího spodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Všechno je čerstvý, dáme to pečeť, tady to prodáváme.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Konec září, paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic.

padá první sníh. Celou zimu paní Marta dveře neotvírá. Možná je doma, leč neta je sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu o hrachové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem. Vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná je paní Marta medvědová.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Miláčku, nechoď na zahradu.

večer se schovala za dlouhým svetrem tlustým, co chytají se na něj vlasy. Pak řekla ahoj a zmizela si. Sluníčko zhaslo a bylo šero. Madlenko, Hanko,

či jamek, penízek měsíc blízká se v louži. To se to smutní, to se to touží, penízek měsíc blízká se v louži. To se to smutní,

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří ji přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zí.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33, 33, 33, 33.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých

Pepa nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vždyť leckdy mají dobré základy naše zábrany. Tak muži rádi sní, co by kdyby, ale když se nám pak dívka zalíbí,

srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám se, kde dnes lidstvo je,

Zapomeneš na mě, má panenko snadně, až se budu s jinou točit, až se budu s jinou točit, nedívej se na mě, nedívej se.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

malá ručička a neoběhne ciferník. Poslední dvě hodiny už jsem jenom čekal v čekárně.

jenom tolik, že nasad tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl na postel

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejv.

se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku kamarád,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Přeorané pole, drásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

bruchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak měný.

režimní krkavci včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

Na krk mi věšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

Kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svý mámě do očí, kdybych jim řekl to, co...

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný ES byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

a zůstává nezaplacený dluh a život běží dál.

jsem kůži spálenou sluncem pouští. Ve vlasech chmíří déšť a barvy duch. A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrk.

a není radno další nalít. Čeká nás důležitá mise, ráno se vzbudit nevyspalý, zmámeně obstát u komise.

a večer zase hrozí ráno a zrcadlo je čím dál krutší. Kontrolka hlásí vyprodáno.

Střelka míří na správný směr, zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér, vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak,

Na květnou neděli nebylo lahutr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat.

kněžím se nelíbil, a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jako že je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrných dali.

0: městě, i v horku mě pořád mrazí. S Marí z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrej chlap. Ježíš, to byl vážně dobrej chlap.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou takistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši ta se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat. A čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme.

vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

bahně, co táhne nás dolů. Mý tělo teď houpe se v obrátce, ale duše zase jsou spolu.

0: zastavil. Šofér vylez ven, kytaru mi vzal a naladil. Povídám,
1: je otřískaná z vlaku a Dčko neladí.

přikryte jen na půl, když Vodekův se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

0: svatko.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvaklou.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Víví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

Přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej. A nad hlavou ti vítr hrozí ve větvích, čára života se stáčí v kruh. Vůně nenávratná a růží odkvetlých.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako teď i

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Hele, šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo, no.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věř, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

ty oschnou ti brzy, takhle smutkem se zalejvá poušť. Budeš jednou tak sám stát nad spícím synem.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

5 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kreslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin, tak počkej, možná není důvod na ten splín. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré, ku mysli na chladnou řeku špína.

0: Dva naklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče.
1: V každé situaci najdi si to své, věř tomu, že máš v sobě víc než se zdá.
0: Podívej, padá hvězda, není proč brečet.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný slas.

žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak. Po něm.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

Maloval jsem kdysi její portrét, tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem, když umřela spát.

a ze Schořova. Od ní jsem se učil zpívat český slova. I když zbytky slochu už jsem dávno ztratil, lásku k hudbě ze mě nikdo nevymlátil. Ani můj učitel hudebky, pa ani má lektorka tance. Když někdy upadl jsem do debky,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi je můj.

chytlo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem.

je to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo

za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval.

0: jak je to daleko od bytí k nebytí. Pepek se jen usmál bez masou čelistí a střel hbitě zatlel, rozplynul se v listí.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Po paměti o stejný hysli, podobný je ti.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsí. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

pohubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

prášku. Vyrábím si návyk na tabák. Jen občas přimaluju na zeď nářku.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to zas chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v ně. Tak to vidíš, ty sjíš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku.

živote si nevybral, kdo říkal, že jsem otěstá. Teď když už mám tě, no tak ať však to, co vzal jsi mi, zpátky vrať. Ať slunce svítí a pivo teče, ať hudba hraje a holky brečej, ty větře duj a ohni pál,

levně ber, pak draze plať, najdi cíl a zas ho strať, lehce žij a skrývej žál, ty živote vrať, co s nám vzal. Krásné ženy a čestné muže, ať ještě trochu věřit můžem a sílu jít až na souvrať, tak tohle živote nám vrať. První lásky, co jsem měl, a touhu jít jen kam bych chtěl, abych čelem proti větru stál, tak živote vrať, co jsi mi vzal. Zimě sníh a jaru květy, jak bývalo dřív před léty, ať domů dojdu odevšad, tak tohle živote mi vrať.

znám. Já přemýšlím, že už to vzdám, co chtít víc, já všechno mám. Tak řekni dost, tak už to zkrať, jen to, co jsi vzal, život nevrať. Dej trochu lásky a něco sil, chci, abys moje viny skryl. Tak ještě na chvíli se vrať a pak života, pak sestra. Dej trochu lásky a něco sil, chci, abys moje viny skryl. Tak ještě na chvíli se vrať a pak života, pak se ztrať. A pak života, pak se ztrať.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi přitom smáli.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prý, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

cítíte blízkost záhuby. Ale člověk nic nedozví se nic. Bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy ničím.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

K vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížilo.

mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje,

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahotu. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude, kde

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní.

ještě složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni do práce. Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí, co a jak?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví

Ta dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vanna přetéká, volám heuréka.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když si promířil si šípek i tram na keři, zkusím tě utrenout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal si vějíř a já horký vzduch,

vzel jsem mloka, jak sedě zpříma lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do oka.

Ráno u dveří mého bytu potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
2: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus ponu chvíli však poněkud zblednul, v představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že

0: se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapa do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla, a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řádně rozejít.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

0: by snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele, zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli nazpět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a nevím. Máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat. Mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

0: bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky
1: by zmizely.

0: ptátu zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: V šeru noci
1: vše se halí,
0: tak už spinkej,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Get it!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škodám o si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: chci nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem nejím.
0: Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na seznamce v internetu.

ho zrazil red a kapu kolem krev. Ach, jak marnou, marnou berlí je mi někdy vztek. Dělám rudý značky na stránkách tvý poezie, asi abych po nich našel cestu zpátky. Emily, abych věděl,

nechám se zavřít někde v báru a nepustím se nikdy ven.

různý kravaty a tak. Snad si koupím novej voz, saka, kravaty a tak všelijak. Budu v tom válet sudy až před dům, no a tvůj táta nabije prach.

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu svědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Stovky mužů přicházeli a nabízeli

jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral Da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se Da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal Da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly Trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval Da Vinci 13. postavu poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane Da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled Trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krist.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu.

0: Nutit toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zatoužil jsem včera za kliku
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Sto!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stě!

kalový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě. Nad ránem hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

0: a pěkně poděkuj. Voják tě chtěl zabít, to za ty peníze měl tě vyměnit. A komu že to máš poděkovat? No přece těm svým nevymáchaným ústům.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Od rána nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako pivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to uneseme.

0: kraje, nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřený

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hloda šovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta řekl.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: smát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

odlítli a dětství letělo s nima. A tak se zvesela mlčelo, na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, lidi sundali kabáty a hledali

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala. Já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala. Směl jsem

Někdy vám láska jen tak beze stopy zmizí. S otázkou, máš mě rád? Máš mě ještě rád? Člověk si připadá, že už je někde cizí. Má ještě smysl rvát se, nebo už to vzdát? Dostanu kopačky a já si pořád říkám, co jsem si nadrobil, že to si taky sním. Ale ta láska přece nezmizela nikam. I po mý kremaci snad zbyde popel nebo dým.

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem rozstál a teď čekám, co ty, jestli chceš suchu.

Kam vlastně láska zmizí, když už není ve mně, anebo v tobě, to je vlastně celkem fuk. Jestli jí schlamstnul vesmír, nebe nebo země, má jí teď jiná holka nebo jiný kluk. Možná je lásky pořád stejně jako kdysi, jenom těch lidí je teď na ní čím dál víc. Tak to bych radši nebyl ani tam, kde ty jsi. Možná se odstěh

nebo když ve vodu rozpouští se led. Já už jsem roztál a teď čekám, co ty.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

bílého kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný na věci.

nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří, že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.